aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Hele, poslouchejte vy lípo jedna, jestli pak dovedete zašumět tohleto. 3333 stříbrných křepelek přeletělo přes 3333 stříbrných střech. No, zašumte to.
1: Je tam toho, to zašumí takto. A ty vrabce z toho trňa, štrnk brnk do trňa. A zkuste to teraz vyčernout zaspívat.
0: To je toho, nejsem přece dřevo, abych to neuměl. To se zpívá takhle.

protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.